Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
0: Sense.

0: Hit Radio City Brno.
1: While we're living in

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky, flašky, kufříky,
1: vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington uzavřel s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatelé i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až pátý. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho podnotili. Nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Feješem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupni vítězů čtvrtá. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na poslední prázdninovou sobotu připravila brněnská zoologická zahrada akci plnou zábavy pro celou rodinu. Jde o tradiční den adoptivních rodičů, tedy poděkování všem, kteří zoo podporují. Program ale potěší všechny návštěvníky. Těšte se na kvíz, hry, komentované krmení nebo přednášky. Z Brna Jitka Valášková.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren, anebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio. Dobré ráno.

0: Posloucháte Hit Radio. No, hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to. Jako neradi, ale jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No, je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě ale moje ratole zde do školy.
0: Jo. Sám si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě. Já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže, tak, příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, že jste třeba vzhůru, jo? Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani? My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, v 7 hodin 18 minut řekl Filip Lejček. Já si to tady zapisal. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. Tady samozřejmě byly devadesátky. I v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter a nebo Krištofy.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: No je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamesa Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu ceny na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat propitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuba Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně. Takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: víkendové, respektive sobotní ranní Hitradio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína. Známe nějakou Evelínu? Známe?
1: No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám. Tak nic.
1: Že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Evelíny, 29. srpen, sobota. No a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuj si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
1: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatoval, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova, až teď mi to došlo, víš? Když jsem si říkal taky to, Ricky don't sell, úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň, už takový ty u nás na Hit Radio.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem jí našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
4: Premiér plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: za pár minut 8 raní. Vy posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zažijte atmosféru obnovených starobylých krovů a objevte to nejzajímavější z kostela svatého Jakuba v Brně. Průvodci vám budou osobnosti z řad brněnských herců a moderátorů. Okouzlí vás mimo jiné historické krovy s multimediálním příběhem i panoramatickou vyhlídkou na Brno. Třeba už tuto neděli z Brna Jitka Valášková.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
0: Tak asi je, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Přejeme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hit Radio. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co si dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně
0: třeba.
1: Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Že nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla? Běhal jsi okolo?
1: Klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, klepadla. No, a potom, když se odstranily ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: No, tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo.
0: Je to tak.
1: Poctivej kov ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v Summer Party. Přátelé, tohle je bombast.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobota 8:15. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku.
0: Ano.
1: A vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jako jo, ne tak letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval a Řecko, tyhle čtyři, nevím, jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%. Chorvatsko, shodně 12%. A pozor, Španělsko. 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají a klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc než šťastný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Hezké sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
1: Ranní update.
2: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavilo magazín Time Out a asi nikoho moc je Bangkok.
0: Aha.
2: Byl jsi v Bangkoku?
0: Neviděl jsem jenom pařbu v Bangkoku. To
2: já tam
0: stačilo,
2: byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme. Pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává do

0: musela zabrat. To není už tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
1: Ne, mně se to stalo, je to, no, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
0: Jakože v půlce vstupu, jo?
1: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že je 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8.30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pač jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme summer party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
4: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

prázdniny jdou do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hákon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Trvající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Vrcholí brněnský Štetlfest, mezinárodní multižánrový festival židovské kultury, který propojuje historii, současnost, rodinnou paměť i živou komunitu. 5. ročník láká tuto neděli mimo jiné na putování po

0: stopách židovských synagog, do židovské tržnice nebo na workshop k židovským zvykům. Z Brna Jitka Valášková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině hezkou sobotu. Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. To je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno. To poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan. Takže Luďku, moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit. Ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy. Ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla cela a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl
1: i celu,
0: která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně pršelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešní sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Ty jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J-Lo ne.
0: Děkujeme
1: Stydím se teď, no.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J-Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás z Hitradia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
1: No takhle, já to beru, jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo?
0: Ano.
1: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo? No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
0: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem
1: Kubík tady.
0: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to, prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
1: Já nevím právě někdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
0: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda. A taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
9: tisku.cz. Náplně hned.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
12: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
11: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio City Brno.

0: život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to

0: moc nebaví, tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu, potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají, mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Víš, že bych nepřinesl materiál, prostě.
0: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Ty člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo. Kdybyste náhodou měli nějakou hezkou
0: lokalitu. Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano, ano, ano, osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní, pozitivní, a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President.

0: dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy. Na nich se úplně vyšívá teďkon. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor. Nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: No, každopádně, jaká muzika nás čeká? Když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda tuším 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv Reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky. My jsme byli na Zakynthosu a já tam dával furt prostě, jak koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jen makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem taky?
0: Mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prstů, jako ta písnička.
1: Já udělám dneska staríčko a dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.
2: Co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka a pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka. Zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémii před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. Teď si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na poslední prázdninovou sobotu připravila brněnská zoologická zahrada akci plnou zábavy pro celou rodinu. Jde o tradiční den adoptivních rodičů, tedy poděkování všem, kteří zoo podporují. Program ale potěší všechny návštěvníky. Těšte se na kvíz, hry, komentované krmení nebo přednášky. Z Brna Jitka Valášková.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách, ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
5: No a jsme v tom až po uši, jasně.

To končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme summer party až do konce neděle. 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat. Od Rickyho Martina.

0: mě nečekej, Verona a taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc, dneska je 29. srpna, přátelé, poslední tady prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný. Jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy, takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat. A vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň. A ty další budou následovat. Hezké dopoledne. Hit Radio je s vámi.

0: Summer Party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech Hit Rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland. Nechce.

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí. Našel jsem zprávu, kterou pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky CZ, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtenštejnska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait. A vidíte, udička byla nahozena a Urban se zchytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo v celý kalpa kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Radio. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano, ano, ano.
1: No a to mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si znal ty?
0: Jo, přemýšlím, jestli, jak si řekl kaše, řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, jo, a ten mi taky chutná trochu víc v tomhle pohodě.
0: No, no, no, no, no. Tak to 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jinýho třeba Mark Amber. Už za chvíli.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: My jsme Hit Radio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartuňková nedotáhla na souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Zažijte atmosféru obnovených starobylých krovů a objevte to nejzajímavější z kostela svatého Jakuba v Brně. Průvodci vám budou osobnosti z řad brněnských herců a moderátorů. Okouzlí vás mimo jiné historické krovy s multimediálním příběhem i panoramatickou vyhlídkou na Brno. Třeba už tuto neděli z Brna Jitka Valášková.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska v sobotu s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hej!

0: Když máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět, takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy, tady je pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezonu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: To výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásný.
0: Aby ti to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu, ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky na psání, budou Plesíbo, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Sibou právě teď u nás na vaše psání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. A tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představuji si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to... Hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, výtečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jako mi dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Summer Party. Hitrádio City Brno.

0: Vysvětlili, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené kary, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no,
1: jo?
0: Teď no, tak to nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal jsi, nikdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlům.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Já králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo.
1: Takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, on nám to prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli, ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio. A hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku. A tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Tak Kube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: tak to je teda hodně výjimečné.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já, když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo.
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a bylo to, to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu. Dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík.
1: Mhm.
0: A tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, ne, tam už jsem ležel.
1: Potom ne, to. Je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většiny lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho
0: ale
1: lental
0: nemáš,
1: pivo, jako.
0: Ty jsi krásný by kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám prostě ti taky teď říct, tady.
0: Ne, to
1: ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kaoma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady i vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic, takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku, každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd, dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

0: Tak jo, přátelé, tohle byla Poetika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky, tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1,
1: konec.
0: Tak, a máte to na servírování.
1: Ruce nahoru.
0: Ruce nahoru.
1: Zdávám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlin. Se zmrzlinou, to je dobrý. Shakiru jí budeme hrát za chvilku. Ty jo, je dobrý, no.
1: Ty si jedeš dát, viď? Za hočku.
0: Jakože bych napsal, tady, kam mám dorazit?
1: No, tak jsme v Praze, ne? Tak tady je hned třeba 300 metrů je podnik.
0: Jakože bych si zašel.
1: No, ano. Jsi zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka si tě ptá, co pak si papal kobyro, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez drazingu. A přitom tam zapluje ta palačinka za zmrzlinu.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu. A ještě je tady zpráva, dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování. Dneska mají totiž dvojčata a vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme. Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrády a vy už víte, co my dneska budeme jíst. Tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím. Plácnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 300 pade, přátelé. Ježiš, ten život je drahý. Budu tady zadarmo dneska.

0: není možnýho. Pojď tajcu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nechceš, aby léto skončilo?

0: voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Samuel Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: fakt hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vracejí z dovolených s úplně jiným pocitem než dřív. Zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, zpožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty je ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Vrcholí brněnský Štetlfest, mezinárodní multižánrový festival židovské kultury, který propojuje historii, současnost, rodinnou paměť i živou komunitu. Pátý ročník láká tuto neděli mimo jiné na putování po stopách židovských synagog, do židovské tržnice nebo na workshop k židovským zvykům. Z Brna Jitka Valášková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex Warren a jeho Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuji si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značí, že jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho... Nevyšlo to.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jojo, takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 000 dětí, což si myslím, že je stále hezký.

Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí. Tak je ta možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo? To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5000 korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Ale na jak dlouho byste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako buřtíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to kupodivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

0: vaše oblíbené Hitradio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny už jsou téměř fuč, jo? Spějí do svého finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zaspomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely. Prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!

0: Radio City Brno.
1: And the bass

0: Blížíme se ke 13. hodině a je tady taky dopravní servis. Ještě předtím, než si dáme další zprávy, tak pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Všechny vás zdravím, kteří jste za volantem nebo kteří se za něj chystáte. Tak nejdříve silnice první třídy číslo 50 u Holubic na trase z Vyškova na Brno, právě u Holubic bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 na 210,5 kilometru ve směru na Brno v místě dopravního omezení se srazila dvě osobní auta. Zdržení je asi desetiminutové. No a dejte si pozor také na Hodonínsku, v Kyjově na Masarykově náměstí je komunikace neprůjezdná z důvodu konání kulturní akce. No a podobně i v Brně v Králově Poli v Červinkově ulici je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. Naštěstí v Brně a blízkém okolí jezdíme bez nehod, tak snad nám to vydrží. A kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info nám volejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a šťastnou cestu.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavice v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školu roce vařit podle starých pravidel. V Česku přibývá kybernetických útoků. Za prvních 7 měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes 14 tisíc takových trestných činů, tedy asi o 2 tisíce více než loni za tutéž dobu. Přes 2/3 případů se týká podvodů, informuje o tom Česká televize. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
8: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
7: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrům Fuchsovým.
0: No a pojďme se ještě podívat, jak to vypadá s počasím pro dnešní den, pro dnešní sobotu. Teploty 25 až 28, mělo by být polojasno, večer i skoro jasno. No a zítřek, ten bude ještě o chlup teplejší, takže krásný poslední prázdninový víkend. Užívejte.
6: Hit Radio City Brno.
0: No a k tomu vám samozřejmě bude hrát skvělá muzika. Za okamžik Taylor Swift, ale ještě předtím vám pošlu na cestu Ferrari, alespoň tak se jmenuje ten song, který uslyšíte právě teď.

Tak tohle to byla Taylor Swift a song s názvem The Face of Ophelia. No a my stojíme na prahu první hodiny, kterou vás provází Renata Růžová. No a budeme tak trošku rekapitulovat, protože co na plat, je to prostě za námi. Prázdniny jsou pryč, zbývají v podstatě poslední 3 prázdninové dny. Sobota, neděle a ještě volné pondělí. Tak jaké byly? Jak jste je prožili? Já myslím, že letos jsme měli neuvěřitelné vedro a co se týká měření, tak údajně to bylo největší a vůbec nejteplejší léto za celou dobu měření s nejvíce tropickými dny a nejvíce tropickými noci. Takže ano, musíme si přizvykat, lepší to asi nebude, nicméně pro nás teplomilné je to docela fajn. Jediné mínus je, že tady nemáme to moře, v kterém bychom se mohli svlažit. Jak jste to viděli vy? Tak doufám, že jste si to užili a pokud jste vodomilní a teplomilní, třeba tak jako já, tak snad vám léto přišlo vhod a hlavně prázdniny. No a pokud se budete chtít s létem a prázdninami ještě jak se patří rozloučit, tak pro vás budu mít za chvilku nějaký ten tip, kam zajít.

0: Tak schválně, pokud byste chtěli nějaký ten tip, jak se rozloučit s prázdninami, samozřejmě je to absolutně na vás, jestli půjdete k vodě, do lesa, nebo budete prostě doma. Nicméně já myslím, že chtělo by to ještě, protože máme takové krásné počasí, jaké je, vyrazit někam k vodě. Tu už si tak dlouho užívat nebudeme. No a tady kousek od nás od rádia je Riviera, ano, a pořádá se tam pravidelně Rivec Fest, takže hudba, pohyb, to všechno tam startuje k ukončení prázdnin právě zítra, 30. srpna, takže pokud si chcete užít den plný zábavy a pohody u vody, tak rozhodně doporučuju. No a součástí toho festivalu je i charitativní běh, takže se můžete zapojit. No a pokud vás zajímá, koho konkrétně tam najdete a na koho se můžete těšit, tak třeba ti nejmenší rozhodně Michala Nesvadbu budou vyhlížet, Hvězda, Kouzelné školky. Pak tam bude taky Mňák Ažďorp nebo Eskola de Samba, takže si můžete trošku třeba naučit tančit sambu. Bude tam taky Patrik Budaj, Honza Onder a spoustu dalších. Takže zavítejte, zítra to tam bude žít.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Nechceš, aby

Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

že se vám s tím létem nechce vůbec, ale vůbec loučit. Tak to máte podobně jako já, tak možná ještě bude přece jenom léto trošku zhovívavé a podle meteorologických předpovědí by tomu tak být mělo a bude se loučit pozvolna. To znamená, že ještě pár hezkých dnů si v září užijeme, snad vyloženě letních, no a potom doufám v dlouhé babí léto, které by pro mě mohlo trvat třeba až do půlky prosince. Nicméně pojďme se podívat, co ještě můžete zažít v září a pokud jste zatím nebyli a odoláváte hudbě na vinicích, tak rozhodně doporučuju. Já ji letos okusila poprvé a musím říct, že to bylo naprosto fantastický. Líbilo se mi to moc, bylo to ve vinařství Lahofer, koncertoval David Koller, já už jsem to tady jednou vzpomínala, ale líbilo se mi to i navzdory tomu, že jsem musela řídit zpátky hned ten večer a přesto to považuji za naprosto úžasný zážitek. Takže ještě letos stihnete 4. září, můžete si vybrat buď Tata Boys v Šato Valtice, nebo Čechomory, Víno Zlomek a Vávra, Boršice u Blatnice. No a nebo potom ještě na sklonku září v druhé půlce opět David Koller, tentokrát ovšem s cymbálovou muzikou klaret a bude to vinařství Hraniční zámeček v Lednici. No tak nechám na vás, co zvolíte, ale rozhodně doporučuju a pokud se vám to líbit nebude, tak mě můžete přijít vynadat.

0: Alana Walkera za chvilinku vystřídá americký zpěvák a skladatel Ray Dalton. Ten vydal v poslední době několik nových singlů, které potvrzují jeho pozici jednoho z nejvýraznějších hlasů současné popové R&B scény. Tak třeba letos Go That's High a nebo třeba I Just Wanna Be Happy, další čerstvý single, který přináší jeho typický emotivní projev. No a my vsadíme na něco klasičtějšího, na úspěšný loňský single, který si velmi rychle získal miliony poslechů na streamovacích platformách. A nejedná se o nic jiného, než o song Blood Running. Máte ho tu za chvilku.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Za minutu je tu 14. hodina, no a já zdravím všechny, zejména na silnice. V Brně naštěstí jezdíme bez dopravních nehod. Ovšem dejte si pozor, na trase z Vyškova na Brno u Holubic bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Dejte si pozor také na Hodonínsku, v Kyjově na Masarykově náměstí je komunikace neprůjezdná z důvodu konání kulturní akce. Na obchvatu Hodonína u sjezdu na Brněnskou počítejte s omezením kvůli nátěru lávky. No a v Brně, v Králově Poli, v Červinkově ulici je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. Přeju šťastnou cestu do vašich cílů, no a pokud budete chtít i vy nám přispět nějakým dopravním zpravodajstvím přímo z terénu, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90 a dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu do země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 osob bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 lidí. Ruský dron v pátek večer zasáhl i sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Martensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance generálce na US Open podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Abyste měli zprávy kompletní, tak já přidám ještě počasí. Tak dnes ano, je krásně vyletněno. Teploty 27 stupňů maximálně. Čeká nás polojasno, večer i skoro jasno. No a zítra teploty budou ještě o stupeň vyšší, jak to tak vypadá. Nicméně připravte se na trošku víc oblačnosti. Nicméně já myslím, že počasí nám k vodě pořád přeje, tak si to užívejte.
5: Hit Radio City Brno.
0: No a já slibuju, že vám budu servírovat skvělou muziku. Za chvilinku Cyrilla a taky Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, tak ať se líbí.

Předpokládám, že snídaní, ač asi nebyla u Tafanyho, máte za sebou. A máme ji za sebou i my hudebně ve vysílání Hitrádia City Brno. No a před sebou možná máte oběd, ale spíš odpolední kávu. Tak jestli je tomu tak, taky mám na stole i já. No a posílám vám k tomu malý hudební zákusek. Švédské duo Jubel a song s názvem On the Beach. Tak ať se vám příjemně kávičkuje.

0: Nevím, jaký jste měli včera program vy, ale včera to vypadalo, že bude hezký den. Nakonec hezký byl, nicméně bylo poměrně dost větrno, takže musím říct, že k bazénu to alespoň za mě úplně nelákalo. Nicméně večer se vyčasilo a bylo úplně nádherně. No a já jsem byla součástí, a děkuju za to, filmového festivalu Kino Svět v Brněnské Líšni, kde se promítal film Whiplash, mluvilo se nejen o jazzu, bylo to napínavý potom, jestli vlastně mraky vydrží a nevydrželi. Nevydrželi, ale vydrželi diváci navzdory tomu, že pršelo a film dokoukali. Takže ano, bylo to super a naštěstí bouřky nepřinesly takové neštěstí, jak se očekávalo, protože hydrometeorologové to komentovali hodně a panovaly velké obavy, nicméně obešlo se to bez ztráty kytičky. Jak se říká, na Moravě někde napršelo velmi mnoho srážek a je to dobře, protože pořádně zalilo zahrádky, takže jsme tomu rádi. No a naštěstí, jak říkám, tak se to obešlo bez vážnějších škod. Tak já zdravím tímto všechny zahrádkáře a zdravím samozřejmě také do Líšně všechny pořadatele festivalu Kino Svět.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nechceš, aby

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
3: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pokud to nemáte, takže se musíte nějak usilovně chystat do školy. Zkrátka vezmete tašku nebo možná jenom nějakou plátěnku, protože co se tam bude dít první den a jdete. Ano, musíte si natáhnout budíka, abyste náhodou nezaspali po těch 2 měsících. Nicméně, proč se loučit s prázdninami třeba už zítra, když se můžete rozloučit až v pondělí, kdy je opravdu poslední prázdninový den. Tak měla bych tady pro vás jeden tip, protože od 10 do 17 hodin přesně proběhne v knihovně Jiřího Mahena Roboden, tedy akce zaměřená na moderní technologie, robotiku a virtuální realitu pro všechny ve věku od 5, máte či nemáte žádné zkušenosti. Tak pokud vás to

0: Tak tyhle ty exotické rytmy na chvilku opustíme a za chviličku si dáme mistra Hemra a song s názvem You Can't Touch This z 90. Ano, tohle to byla původní skladba, která vyšla snad v roce 1990 a patří k nejznámějším rapovým hitům 90. let. No a údajně se špitá o tom, že právě tento kultovní hit by se měl objevit v herní sérii Rayman. Tak uvidíme, nechme se překvapit.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar od 2. září na Nově.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: Can't touch this.

0: Přeju pěkné odpoledne, pojďme se podívat, než si dáme další zprávy na silnice. Dejte si pozor, na dálnici D1 na 206. kilometru za Slatinou ve směru na Vyškov došlo k koloně ke střetu osobního auta s nákladním. Pomalu jedoucí kolona má skoro 10 kilometrů, tak s tím počítejte. Na Hodonínsku v Kyjově na Masarykově náměstí je komunikace neprůjezdná z důvodu konání kulturní akce. A také na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu a pakliže byste potkali něco zásadního, oč byste se chtěli podělit s ostatními řidiči, tak vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šance liga dnes pokračuje třemi zápasy šestého kola. Od pěti hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od osmi pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
0: Pokud se ptáte, jak to vypadá s počasím zítra, tak čekáme většinou oblačno, přechodně i polojasno. Poměrně vysoké sahat budou k 26 až 28 stupňům Celsia.
1: Hit Radio City Brno.
0: Tak doufám, že užíváte posledního prázdninového víkendu a k tomu vám samozřejmě skvělou muziku hraje Hit Radio City Brno. Tak ať se vám hezky poslouchá.

A pozor, odzvoněno uho, tedy univerzálním hnědým omáčkám, tak to hlásí základka v brněnských Kohoutovicích. Pestrý výběr ovoce, salátů, dvě přílohy, k polévce třeba i parmezán, a to všechno v množství podle libosti. Tak by měly od nového školního roku vypadat obědy na základní škole a mateřské škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích. Můžeme závidět, místo klasických výdejů obědů s pevně danou porcí se žáci nově obslouží sami u bufetu ve formě švédského stolu. V Brně se zatím jedná o unikát. No tak co se týče základních škol, tak asi ano, ale třeba takové biskupské gymnázium v Brně je na tom opoznání líp. Právě dnes dcera u oběda naříkala, že do školy se jí teda fakt nechce, ale na obědy na Bigy, kde si může vybrat ze 6 jídel, se hodně těší. A ještě povzdechla, že doma je jen jedno jídlo, a to bez výběru. No tak co byste jí na to řekli, že? Tak jsem konstatovala, že to se mnou s jední menu bude muset ještě celé 3 dny vydržet. To je ale utrpení, co?

0: Pokud jste ti šťastnější, co mají dovolenou ještě před sebou a odlétáte z brněnského letiště, tak vám garantuju, že se nudit nestihnete. Tedy pokud rádi čtete, zdarma si totiž můžete stáhnout e-knihy, ať už do čteček, nebo tabletů, či jiných mobilních zařízení. Tak alespoň ke čtení vyzývají nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, taky sci-fi, knížky pro mládež a to hlavně od českých autorů. Tak vám přeju pěkné počtení a teď taky pěkný poslech. Za okamžik Calvin Harris.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Přiznám se, že jsem se musela podívat, když se rozezněli Genesis a song s názvem I Can't Dance. Který rok, že to byl, kdy vydali Genesis tuhle tu pecku? Tak psal se rok 1991. Jo, tak to už je pořádná historie. No a taky jsem se musela podívat, když jsem šla tento týden do Vaňkovky, tak kolik je tam jeřábů na stavbě v sousedství brněnského hlavního nádraží. Jejich 8, tak na tomhletom frekventovaném místě v centru Brna se buduje nový komplex Dornych, který nahradí loni zdemolovanou budovu někdejšího prioru pozdějšího obchodního domu Tesco. No a z hluboké díry začíná konečně nový komplex růst do výšky. Celkem bude tuto novou čtvrť tvořit částečně zastřešené centrální náměstí, obklopené 6 rozličnými budovami. No a tenhle ten projekt by měl být hotový na konci příštího roku a otevřen na jaře roku 2028. No tak pokračuje se a pracuje se s neuvěřitelnou rychlostí. Tak já jsem zvědavá, jestli se to všechno stihne. V každém případě držím palce a věřím, že to bude krásný.

0: Myslím, že je hrozně těžký dneska udělat nějakou novou muziku, aby byla skutečně nová a nikdo vás nenařkl z toho, že se tam objevuje motiv z té písně, že jste něco vykradli a tak dál. A tak není nic jednoduššího, než si vzít nějaký velký starý hit a obléct ho do nového hávu. No a to je případ i další muziky, kterou vám posílám všude tam, kde posloucháte Hit Radio City Brno. Tentokrát si vzal písničku Sunny od slavné kapely Bonnie M do parády DJ a producent Rehab. Tak se máte na co těšit.
1: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Minuta nás dělí od 16. hodiny a je nejvyšší čas dát si další zprávy, kterým předskakuje dopravní servis, takže pojďme na to. Dejte si pozor na D1 na 206. kilometru za Slatinou ve směru na Vyškov. Došlo ke koloně ke střetu osobního auta s nákladním. Pomalu jedoucí kolona má skoro 10 kilometrů. D1 ještě jednou na 180. kilometru u Ostrovačic ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdnou dodávku na Krajnici. A ještě jednou do Třetice zde 171. kilometr u Ostrovačic ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Takže je tam toho povíc, počítejte s tím, přeju vám šťastnou cestu. No a pakliže byste nám chtěli taky dát nějaké vaše dopravní info, tak posílejte hlasovku na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky.
1: Do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned. Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl.
4: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Jenom hity. Hit Radio. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
10: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
9: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenisů.

0: Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. V úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková.
1: Co se týče počasí, tak zítra očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Teploty vysoké, 27 až 29 stupňů Celsia, vítr slabý. Takže užívejte posledního letního víkendu, respektive toho prázdninového. Hit Radio City Brno. No a teď už další muzika, česká muzika, Krištof a taky předtím Šáv. Hit Radio.

Bohemské vinobraní, které se blíží, připravilo letos jednu novinku. Letos poprvé totiž vyjede speciální vlak z Prahy hlavního nádraží právě na Znojemské vinobraní. To se koná 12. září v sobotu. Vlak vyjede před 7. ráno z Prahy, přibrzí v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě, Jihlavy, aby mohl krátce po 11. dorazit do Znojma. No a zpátky vyráží ve 23.45, aby návštěvníci si užili celý program, včetně večerních koncertů a závěrečného ohňostroje. Tak pokud jste na této akci někdy byli, tak víte, že akce je primárně o vínu, burčáku, ale samozřejmě je tam bohatý doprovodný program, včetně tradičního historického průvodu, který letos opět nebude chybět. Tak se těšte a vyrazte!

0: Já jsem vás tady před chvilkou lákala na vinobraní do Znojma, ale možná nemusíte ani tak daleko, pokud chcete ochutnat třeba mladé víno. To víno, respektive konkrétně burčák, za vámi totiž přijede do Brna. Ano, už od 1. září až do 6. září se na náměstí Svobody konají burčákové slavnosti. A nebude to jenom o burčáku, ale o dalším občerstvení, protože samozřejmě je dobré k tomu vínu něco i pojídat. Bude tam i doprovodný kulturní program a taky živá hudební vystoupení. Tak nezapomeňte, až třeba budete mít chuti na burčák, tak zavítat 1. zářijový týden právě na náměstí Svobody.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti. A to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
6: Náplně hned.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Tak školní rok ještě ani nezačal a školáci a jejich rodiče už nyní řeší, kdy budou mít od výuky volno. Školáci letos si užijí celkem 26 dní volna a k tomu ještě plné 2 měsíce letních prázdnin. Na mnoho prázdninových i svátečních termínů přitom navazují ještě víkendy. Málo překvapily je především krátké vánoční prázdniny. Tradičně přitom začínají ve středu 23. prosince a končí nedělí 3. ledna. Stejně tomu tak bylo i v letech 22, 2023 a 24. No já mám pocit, že rodičům se stále něco nelíbí. Když letos začínaly velké prázdniny o 2 dny dřív, tak byl taky poprask.

0: Pokud jste se těšili, že po 8 letech se konečně dočkáte Rickyho Martina v Praze naživo. Ano, měl vystoupit v pražské O2 aréně, ale nakonec koncert byl zrušen z technických a nepředvídatelných důvodů. Evropské turné ovšem Rickyho Martina pokračuje dál. V červenci například úspěšně vyprodal koncert v polském Krakově. Tak kdo ví, proč se to u nás v O2 aréně nepovedlo? No tak taková malá náplast na bolístku. Za chvilku se songem Livin La Vida Loca ho máte tady u nás ve vysílání Hit Rádia City Brno.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Přesně v 17 hodin je tady krátký pohled na silnice, tak pojďme na to. Na Břeclavsku u Hlohovce ve směru na Lednici zasahují záchranáři a policie u střetu motorkáře s cyklistou. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Na příjezdu do Znojma ve směru od Suchohrdel havarovalo osobní auto, projíždíte opatrně. A na Třebíčsku v Okříškách ve směru od Zašovic šetří policie střet osobního auta s motorkářem. Provoz v místě zpomaluje. Tak tolik ze silnic. V Brně naštěstí jezdíme bez dopravních nehod, tak snad nám to vydrží. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a šťastnou cestu.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na první? Nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu dneska v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islandianů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno.

0: Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Fotbalová šance liga dneska pokračuje třemi zápasy šestého kola. Právě teď začínají hrát Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
1: Co se týče počasí, tak zítra očekáváme většinou polojasno, přechodně i s většinou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout třeháňka. Teploty od 27 do 30 stupňů Celsia. Hit Radio City Brno. No a pořád jsou tu prázdniny, i když spějí do finále a Madonna jako by to věděla. Holiday už za okamžik.

Tak co, měli jste dneska Beautiful Day? Tak nechvalme dne před večerem, protože ještě není úplně u konce, ale doufám, že ano. A co si myslím určitě, tak že v Hodonínské zoo měli krásný den tento týden ve středu. Proč? Protože se konečně dočkali. 5 let po ničivém tornádu se právě do Hodonínské zoo vrátili ryby. Do nového pavilonu s jednou z největších sladkovodních expozic v České republice mohli návštěvníci nahlédnout právě tento týden ve středu. 2 nádrže obývají druhy typické pro africká jezera Malawi a Tanganyika, nechybí ani 4 vodní terária. No a celkem tak v Hodonínské zoo můžeme vidět zhruba 2000 živočichů z 50 různých druhů. Tak pokud jste nebyli, nestihli, bodeť byste stihli, když se to otevřelo teprve ve středu, tak doporučuju.

0: Potřebujete se po ránu vždycky náležitě nakopnout a k tomu vám postačí kafe. Tak pokud to tak máte a kupujete si kávu třeba po cestě do práce, protože na cestu je to třeba nejlepší, tak jste byli možná smutní, že z Brna zmizely stánky s kávou. Ale pozor, možná jste ještě nestihli postřehnout, že se zase vrátili. Od 17. srpna už si můžeme kávu vychutnávat opět, a to konkrétně na hlavním vlakovém nádraží a také na ulici České. Nicméně to by bylo docela málo na Brno, tak naštěstí by se postupně měly stánky s kávou rozšířit do 9 stanovišť. Zatím ale údajně firmě chybí zaměstnanci. Tak držme palce.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
4: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

trošku záležitost pro pamětníky, mám pocit. King Africa a La Bomba. Tak snad se vám líbila tahle ta muzika na sklonku léta. No a my samozřejmě pokračujeme a za okamžik třeba můžete čekat Zaru Larsson, ale ještě předtím si dáme pecku od Royal Gigolo z California Dreaming. Tak ať se vám líbí, ať se vám hezky poslouchá a vůbec ať děláte, co děláte, tak snad vám tohle to přijde k duhu.

0: No a my už se pozvolna, ale jistě blížíme do finále, takže vzhledem k tomu, že nás čeká ještě trošku muziky, tak vám samozřejmě popřeju co nejpříjemnější poslech. Například Lost Frequency, Skygo, anebo taky za okamžik John Travolta. Přeju vám hezké finále prázdnin, ještě tady máme pondělí, samozřejmě také volnou neděli, tak si to užívejte, užívejte léta a doufejme, že i prodlouženého léta. No a do školy nezapomeňte samozřejmě vykročit tou správnou nohou. Tak se mějte a zase se budu těšit někdy ve vysílání Hit Radio City naslyšet.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.
2: Nechceš, aby

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem jí našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno, jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tiskru.cz. Náplně hned. Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší
2: na... Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Radio City Brno.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.